0: 2 minúty ostávajú do 7:15, máte naladené rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Česká hardrocková kapela Kabát vyrazí na jeseň na československé turné. Adrian Tóte zarezisťoval viac a dozvedel sa, že spevák Pepa Vojtek sa na to pripravuje aj v posilňovni, kam začal pravidelne chodiť ešte počas pandémie.
1: Nic som nedelal, pretože sme mali voľno, nás nenechali účinkovať, nenechali nás hrať, ani v divadle, ani vlastne koncerty ako takový sme nemieli, tak ja som začal cvičiť. Uprášil som starý činky, vytáhl som to všechno ven. Od té doby vlastně posiluju, cvičím organismus, chodím se psema, mám psy, mám rád zvířata, takže já chodím dvakrát denně na dlouhý procházky se psema. Takže to je pro mě takový způsob relaxace. A já to vlastně dělám i na koncertech. Když každý den na koncertě ráno v 7, protože to je můj takový denní režim, kdy venčím ty psy doma, když jsem, tak v 7 ráno jdu z toho hotelu se projít. A vždycky na mě zvol parta. Tak zase venčíš, kde máš ty psy? A říkám, zase mě někdo ukrad. Ale ten rituál tam je a ja ho dodržu. I na turné, ale bez psů. Takže chodím a cvičím.
2: Ako vyzerá také tradičné leto skupiny Kabát?
1: Tenhle rok máme volno. Vlastně jako prázdniny.
2: Čiže zvyknete aj třeba, že na dovolenku si odskočit máte.
1: To jde, tak jo. Já nemám rád moc horko, takže já jsem odkojený těma Krušnýma horama, že jsme vyrůstali všichni, takže já mám teplotu rád tak do těch 22-23 stupňů. Pak už je mi teplo a horko, takže já nenávidím ty letní dovolený, kdy z tepla jedu do horka, kde trpím. Jo. Děti samozřejmě, možná tatínku, možná pojedeme s maminkou, to se OK, tak kam, tak pojedeme třeba Turecko. Tam je 55 stupňů, já jsem mrtvej, já jsem zavřený na hotelu, klimatizace na 18 stupňů. Manželka mi pak nadává, že tam je zima. Takže já to nemám rád. Jsem středoevropan. No.
2: Ohlásené turné po Slovensku, ano. Na čo se můžu diváci fanoušikovia těšit a kde to teda bude?
1: Samozřejmě je tam Blava, Poprad, Trenčín přibyl, pak tam máme Košice, Zvolen. A je to vlastně změna oproti těm minulým turné, kdy jsme měli pódium posunutý doprostřed víc, tak teď jedeme klasiku. Jedeme klasický pódium, prostě jedna strana stadionu a zbytek jsou diváci. Na což já se těším, protože konečně se návrat ke kořenům, tak jak jsme to začínali.
2: Čo pre vás znamená hudba?
1: Pro mě to je život. Od svých 20 let vlastně se ničím jiným neživím. Pro mě to je smysl mýho života, podstata. Lej.

0: hudbu si hráme a o hudbe v Rádiu Slovensko aj hovoríme. Česká hardrocková kapela Kabát vyrazí na jeseň na československé turné. Ako sa dozvedel Adrián Tootezere, tak spevák Pepa Vojtek sa na to pripravuje aj v posilňovni, kam začal pravidelne chodiť počas pandémie.
1: Nic som nedelal, pretože sme měli voľno, nás nenechali účinkovať, nenechali nás hrát. Ani v divadle, ani vlastne koncert, ako takový sme neměli, tak ja som začal cvičiť. Oprášil som starý činky, vytáhl som to všechno ven. Od tej doby vlastne posiluju, cvičím organizmus, chodím ze psem a mám psy, mám rád zvířata, takže já chodím dvakrát denně na dlouhý procházky ze psema, že to je pro mě takový způsob relaxace. A já to vlastně dělám i na koncertech. Když každý den na koncertě ráno v 7, protože to je můj takový denní režim, kdy venčím ty psy doma, když jsem, tak v 7 ráno jdu z toho hotelu se projít. A vždycky na mě zvou parta. Zase venčíš, kde máš ty psy? A říkám, zase mě někdo ukrad. Ale ten rituál tam je a já ho dodržu. I na turné, ale bez psů. Takže chodím a cvičím.
2: Ako vyzerá také tradičné leto skupiny Kabát?
1: Tenhle rok máme volno, vlastně jako prázdniny.
2: Čiže zvyknete aj třeba, že na dovolenku si odskočit máte?
1: Když to jde, tak jo. Já nemám rád moc horko, takže já jsem odkojený těma krušnýma horama, že jsme vyrůstali všichni, takže já mám teplotu rád tak do těch 22, 23 stupňů, pak už je mi teplo a horko, takže já nenávidím ty letní dovolený, kdy z tepla jedu do horka, kde trpím. Jo. Děti samozřejmě, možná tatínku, možná pojedeme s maminkou, to se OK, tak kam, tak pojedeme třeba Turecko. Tam je 55 stupňů, já jsem mrtvej. Já jsem zavřený na hotelu, klimatizace na 18 stupňů. Manželka mi pak nadává, že tam je zima. Takže já to nemám rád. Jsem středoevropan, no.
2: Ohlásené turné po Slovensku. Ano. Na čo se můžou diváci, fanoušikové těšit a kde to teda bude?
1: Samozřejmě je tam Blava, Poprad, Trenčín přibyl, pak tam máme Košice, Zvolen. A je to vlastně změna oproti těm minulým turné, kdy jsme měli pódium posunutý doprostřed víc, tak teď jedeme klasiku. Jedeme klasický pódium, prostě jedna strana stadionu a zbytek jsou diváci. Na což já se těším, protože konečně se návrat ke kořenům, tak jak jsme to začínali.
2: Co pro vás znamená hudba?
1: Pro mě to je život. Od svých 20 let vlastně se ničím jiným neživím. Pro mě to je smysl mýho života, podstata.

0: musíme se podívat na prodej ojetého vozidla z pohledu prodejce. Cílem je auto dobře koupit, to znamená, má být levné, a dobře ho prodat v jiné zemi, třeba na Slovensku. Tam zase ho potřebuji prodat co nejdráž.
1: Biznis je biznis.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Jana Andrievská nás roztancovala a Alex Warren nechal vznášať až k nebesám. No ale teraz my zostaneme celkom pri zemi. Ak majú zákazníci veľký záujem o tovar alebo o službu, prípadne tovaru je málo, cena rastie. Ak je nízky dopyt alebo vysoká ponuka, cena klesá. Tento trhový zákon ponuky a dopytu využívajú v západnej Európe aj v prípade parkovného. Na Slovensku však máme pevné ceny parkovného bez ohľadu na ponuku a dopyt v aktuálnom čase, vysvetľuje redaktor Martin Karlík.
1: Americké San Francisco nebo francúzsky Lyon zavedli dynamické ceny. Když je zájem o parkování vyšší, cena jde nahoru. Řidiči tak dřív odjíždí, aut se vystřídá více a to pomáhá například obchodům v centru. Proč to nejde zavést třeba i v Česku, říká Václav Soukup, ředitel firmy EasyPark Czechia.
2: Problém je v Čechách legislativní. Aktuální legislativa toto nedovoluje a nezohledňuje. Je to i příležitost pro Českou parkovací asociaci, co změnit vlastně v legislativě, aby něco takového mohlo být v Čechách i na Slovensku. Vlastně na Slovensku to je ten podobný případ, že to legislativa neumožňuje.
1: To znamená, cena musí být pevně stanovená a nesmí se měnit v průběhu dne.
2: Cena je stanovená vlastně tou vyhláškou a tam je pevně napsaná a není tam aktuálně žádný mechanismus, který by dovolil to dynamicky měnit.
1: To se týká toho stání na ulicích, anebo třeba i nějakých parkovacích domů, nebo tam, řekněme, už je to služba, kde je možné vytvořit nějakou aukci.
2: Tohle se vlastně týká veřejného stání na ulici, kde to vlastně provozovatelem je město, nebo poskytuje to město. U soukromých subjektů tam už oni to umějí dělat. Když vlastně má soukromý subjekt svoje soukromý parkoviště, tak se tam přece jenom může hrát vlastně jak chce. Myslím si, že příklad je i u O2 arény. Vlastně když je koncert nebo zápas v O2 aréně, tak oni vlastně zvýšejí cenu za parkování.
1: A je možné pomocí třeba vaší aplikace udělat tu věc, že vlastně vy sami vidíte, kolik tam je míst obsazených a podle nějakých zadaných kritérií v podstatě zvyšujete tu cenu, nebo jak to vlastně funguje? To je něco, co se opravdu mění z hodiny na hodinu, nebo je to třeba tím, že ano, víme, zítra tady bude Madonna, tak zítra zvýšíme cenu.
2: Tím, že my jsme ta aplikace pro platbu parkovného, tak my tyhle informace spíš zpracováváme, pak vyhodnotíme, že tam musí být nějaká jiná aplikace nebo nějaká jiná technologie, která snímá obsazenost těch parkovacích míst. A myslím, že i v Americe to tak funguje v určitých parkovacích domech, kde vy si můžete zarezervovat to místo, ale čím více ten dom obsazený, tím ta cena roste nahoru a naopak.
1: V USA se podobný systém dynamických cen používá i pro stanovení cen mýta, které platí uživatelé vyhrazených jízdních pruhů.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

0: sa chcete dozvedieť, čo sa dnes udialo doma aj vo svete, bude na to čas a priestor o chvíľu. Vysielame Rádiožurnál. Doteraz boli s vami Linda Okšová a Milan Jeluš. Užívajte si večer s Rádiom Slovensko.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek,

0: Česká hardrocková kapela Kabát vyrazí na jeseň na československé turné. Ako sa dozvedel Adrián Todesere, spevák Pepa Vojtek sa na to pripravuje aj v posilňovni, kam začal pravidelne chodiť počas pandémie.
1: Nič som nedelal, pretože sme měli voľno, nás nenechali účinkovať, nenechali nás hrát. Ani v divadle, ani vlastne koncerty ako takový sme neměli, tak ja som začal cvičiť. Oprášil som starý činky, vytáhl som to všechno ven. Od tej doby vlastne posiluju, cvičím organizmus, chodím se psem, mám psy, mám rád zvířata, takže ja chodím dvakrát denně na dlouhý procházky se psema, takže to je pro mě takový způsob relaxace. A já to vlastně dělám i na koncertech. Když každý den na koncertě ráno v 7, protože to je můj takový denní režim, kdy venčím ty psy doma, když jsem, tak v 7 ráno jdu z toho hotelu se projít. A vždycky na mě zvou parta. Říká, zase venčíš, kde máš ty psy? A říkám, zase mě někdo ukrad. Ale ten rituál tam je a já ho dodržu. I na turné, ale bez psů. Takže chodím a cvičím.
2: Ako vyzerá také tradičné leto skupiny Kabát?
1: Tenhle rok máme volno. Vlastně jako prázdniny.
2: Čiže zvyknete aj třeba, že na dovolenku si odskočit máte.
1: To je tak jo. Já nemám rád moc horko, takže já jsem odkojený těma krušnýma horama, že jsme vyrůstali všichni, takže já mám teplotu rád tak do těch 22, 23 stupňů. Pak už je mi teplo a horko, takže já nenávidím ty letní dovolený, kdy z tepla jedu do horka, kde trpím. Jo. Děti samozřejmě, možná tatínku, možná pojedeme s maminkou to. Se OK, tak kam, tak pojedeme třeba Turecko. Tam je 55 stupňů, já jsem mrtvej, já jsem zavřený na hotelu, klimatizace na 18 stupňů. Manželka pak nadává, že tam je zima. Takže já to nemám rád. Jsem středoevropan, no.
2: Ohlásené turné po Slovensku. Ano. Na čo se môžu diváci, fanúšikovia tešiť a kde to teda bude?
1: Samozřejmě je tam Blava, Poprad, Trenčín přibyl, pak tam máme Košice, Zvolen. A je to vlastně změna oproti těm minulým turné, kdy jsme měli pódium posunutý doprostřed víc, tak teď jedeme klasiku. Jedeme klasický pódium, prostě jedna strana stadionu a zbytek jsou diváci. Na což já se těším, protože konečně se návrat ke kořenům, tak jak jsme toho začínali.
2: Čo pre vás znamená hudba?
1: Pro mě to je život. Od svých 20 let vlastně se ničím jiným neživím. Pro mě to je smysl mýho života, podstata.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Ak majú zákazníci veľký záujem o tovar alebo službu, prípadne tovaru je málo, cena rastie. Ak je nízky dopyt alebo vysoká ponuka, cena klesá. Tento trhový zákon ponuky a dopytu využívajú v západnej Európe aj v prípade parkovného. Na Slovensku však máme pevné ceny parkovného bez ohľadu na ponuku a dopyt v aktuálnom čase, vysvetľuje redaktor Martin Karlík.
1: Americké San Francisco nebo francúzsky Lyon zavedli dynamické ceny. Když je zájem o parkování vyšší, cena jde nahoru. Řidiči tak dřív odjíždí, aut se vystřídá více a to pomáhá například obchodům v centru. Proč to nejde zavést třeba i v Česku, říká Václav Soukup, ředitel firmy EasyPark Czechia.
2: Problém je v Čechách legislativní. Aktuální legislativa toto nedovoluje a nezohledňuje. Je to i příležitost pro Českou parkovací asociaci, co změnit vlastně v legislativě, aby něco takového mohlo být v Čechách i na Slovensku. Vlastně na Slovensku to je ten podobný případ, že to legislativa neumožňuje.
1: To znamená, cena musí být pevně stanovená a nesmí se měnit v průběhu dne.
2: Cena je stanovená vlastně tou vyhláškou a tam je pevně napsaná a není tam aktuálně žádný mechanismus, který by dovolil to dynamicky měnit.
1: To se týká toho stání na ulicích, anebo třeba i nějakých parkovacích domů, nebo tam, řekněme, už je to služba, kde je možné vytvořit nějakou aukci.
2: Tohle se vlastně týká veřejného stání na ulici, kde to vlastně provozovatelem je město, nebo poskytuje to město. U soukromých subjektů tam už oni to umějí dělat. Když vlastně má soukromý subjekt své soukromý parkoviště, tak se tam s cenou může hrát vlastně jak chce. Vlastně myslím si, že příklad je i u O2 arény. Vlastně když koncert nebo zápas v O2 aréně, tak oni vlastně zvýšejí cenu za parkování.
1: A je možné pomocí třeba vaší aplikace udělat tu věc, že vlastně vy sami vidíte, kolik tam je míst obsazených a podle nějakých zadaných kritérií v podstatě zvyšujete tu cenu, nebo jak to vlastně funguje? To je jenom něco, co se opravdu mění z hodiny na hodinu, nebo je to třeba tím, že ano, víme, zítra tady bude Madonna, tak zítra zvýšíme cenu.
2: Tím, že my jsme ta aplikace pro platbu parkovného, tak my tyhle informace spíše zpracováváme, pak vyhodnotíme, že tam musí být nějaká jiná aplikace nebo nějaká jiná technologie, která snímá obsazenost těch parkovacích míst. A myslím, že i v Americe to tak funguje v určitých parkovacích domech, kde vy si můžete zarezervovat to místo, ale čím více ten dům obsazený, tím ta cena roste nahoru a naopak.
1: V USA se podobný systém dynamických cen používá i pro stanovení cen mýta, které platí uživatelé vyhrazených jízdních pruhů.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.